0: Mi tady řekne tenhle ten něco o Kolumbusovi. Kdo to byl Kolumbus?
1: Kolumbus byl znamenitý člověk tím, že postavil vajíčko na špígru. Na špičku.
0: No tak proto. No a dál?
1: Kdy objevil Kolumbus Ameriku?
0: No, kdy?
1: Kolumbus objevil Ameriku.
0: No to vím, ale kdy?
1: Ale kdy? Kolumbus objevil Ameriku. A už to vím. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
0: No, vidíš, že to víš.
1: Ale, pane učiteli, že to utíká, co?
0: Ale dej nám pokoj. A teď ty tady, jak se tady na mě tak koukáš, tak ustrašeně. Ty prej si uvázal kojce na voca z kastrol.
1: Já jsem žádný kastrol, pane učiteli, žádný kastrol kojce neuvázal.
0: No jak pak ne, já tady mám...
1: Není to, pane učiteli, žádná pravda, to je falešní urání. Já jsem žádný kojce na voca z kastrol neuvázal.
0: A kdo to byl?
1: Prosím, pane učiteli, to byl bratr.
0: Bratr, no a to ty jako hodnej žáček. Si mu v tom nemohl zabránit?
1: Prosím, pane učiteli, nemohl.
0: No a proč ne?
1: Já jsem byl zaměstnán.
0: A co jsi dělal?
1: Já jsem tu kočku držel.
0: No to je hezká výmluva, no. To je hezká výmluva, tak počkejte. Tak teďka si tady řekneme nějaký ty básničky, co jsme se učili. To se mi... No tak ty tady, ty, no zrovna, no. Když máš takový nápady s tím kastrolem, tak nám budeš říkat básničku, no. Kterou?
1: No pane učiteli, já jich umím víc, ale já bych chtěl začít nějakou takovou Vrána a Liška.
0: No?
1: Vrána a Liška. Básnička od Františka Čelakovského.
0: No, dobře, tak dál.
1: Vrána a Liška, básnička od Františka Čelákovského.
0: No to už jsme slyšeli.
1: Na vysokém dubě, sírec držit zhubě, paní Vrána seděla a sejrasně si hleděla. V tom mi Liška ucítivši, honem z doupy spěchala a se koráně přiblíživši touhle začala. Jak jsi krásná sestra zlatá, jak jsi všecka pěkňoučka, bílá, modrá, kropenatá, červená i běloučka. Kdyby jsi hlad jako pér měla, věřte bych ti věřit chtěla, že jsi nejkrásnější ptáče v lesích našich ohniváče. No.
0: Tak dál.
1: No tak dál. V lesích našich ohniváček.
0: No.
1: Ohniváček.
0: No počkej, nech toho váčku a nech toho vohybání a teď mi řekni dál.
1: Já budu radši říkat jinou tadle nějak. Svatební košile, básnička tadyhle taky. No, svatební košile, básnička. 9:00 odběna a lampa ještě svítí a...
0: Koukej, nestrašně, povídejte jako básničku.
1: Svadební košile, básnička od Jaromíra. Svadební košile, 9:00 odběna a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekátkem visela. V tom Miliška ucítivši.
0: Ale,
1: to ne, to bylo špatně. Básnička od Františka.
0: No?
1: Od Františka Josefa prvního.
0: Co to máte zase?
1: Svadební brabec na vysokém... Ne, na vysokém, to byla Vrána. Je. Brabec, křičel, co mám dělat, to já vím, co mám dělat, to já vím, pane učiteli, já opravdu nevím, co mám teď dělat.
0: No tak si sedni.
1: Tak si sednu.
2: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer. Vážení přátelé, mým úkolem je uspořádat s vámi jednu velmi hezkou televizní soutěž o ceny. Otázky jsme pečlivě připravovali s doktorem Janem Hucou a tak věřím, že mezi vámi... Haló, pane, prosím vás, co to tady děláte?
4: Co říkáte?
3: Co to tady děláte?
4: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
3: No to já vidím, nějaká desinfekce nebo co?
4: No jaká pak desinfekce? To je přece nejsložený štěnice, jo, to je lesní vůně.
3: No dobře, no. Lesní vůně, ale teďka během programu mi to tady nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
4: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece tady nemůžu po programu, když tady nikdo nebude, jo. Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
3: No dobře, tak si na to můžete laskavě vybrat vhodnější chvíli. A nebo to rozprašujte po stranách, vzadu, ale nemůžete na jevišti.
4: Pojďte se, pane doktore.
3: Já nejsem žádný doktor.
4: No, já jsem si to hned myslel. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
3: Ale no, radit. Prosím vás, pochopte, že nejde o žádné radění, ale že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
4: No, ruší, jak koho, že jo? Vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
3: Člověče, jak je vidět, já se z vás snad zblázním.
4: Co říkáte?
3: Že se z vás snad zblázním.
4: No, tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. A nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí, že jo? Ty vaše háranky bych tady já uměl dělat taky, ovšem jestli vy byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
3: No prosím, když si tady myslíte, že to nic není, tak si to ovšem také teď můžete laskavě zkusit sám.
4: Co teď laskavě zkusit sám?
3: Já budu dělat s obecenstvem jednu televizní soutěž o ceny. Chcete-li, můžete se té soutěže zúčastnit a získáte vkusnou veskou cenu.
4: Jo?
3: No všem.
4: A to bych mohl něco vyhrát u toho?
3: No samozřejmě.
4: Jo?
3: No.
4: No tak to jo, tak to...
3: No tak pojďte sem ke mně blíž, jo? Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není jednoduchá věc.
4: A to bych mohl něco vyhrát u toho?
3: Říkám, že ano, protože teď tady bude kviz.
4: No tak to jo, tak to... Kdo tady bude?
3: Co kdo? Kviz. Neznáte kviz?
4: No kviz znám, ano. Takový malý blonďák je to,
3: ale
4: že?
3: Ne. Kviz je zkrátka hádankové soutěže.
4: Aha, já už vím.
3: No, podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží co nejpřesněji odpovědět.
4: Už vím, no.
3: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body, ty se sečtou a pak dostanete nějakou cenu.
4: Ale můžu vyhrát nějakou cenu, že jo? Tak to by se zúčastnil, samozřejmě.
3: Ano, dobře. Tak podívejte se ovšem, abyste věděli, jakým způsobem budeme soutěžit, tak vás nejdříve seznámím s otázkami, které... Co se otáčíte pořád?
4: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte? Co?
3: To bude nakonec po té soutěži.
4: Nakonec, tak dobrý, no.
3: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Ano. Takže já se vás něco zeptám, že jo?
3: Ano.
4: Hned můžu něco vyhrát.
3: No ne, počkejte. To je na zkoušku, abyste věděl, jak se bude soutěžit.
4: Je takhle na zkoušku.
3: Až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
4: Ano, takže se něco zeptám, cokoliv, že jo, to je jedno.
3: No to je jedno, co vás zajímá, co chcete znát, tak se můžete zeptat.
4: Ano, co mě zajímá, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
3: Podívejte se, prosím vás, to já přece nemohu vědět.
4: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
3: No cokoliv ten druhý soutěžící může znát. Podívejte se, abych se přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
4: No.
3: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
4: No, se to zeptejte, teda.
3: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
4: Zanzibar?
3: No, ano.
4: Ano. Tak Zanzibar tedy... A tak ho přesně, že jo, přesně, chcete vidět, kde je Zanzibar, ano. Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady v Ústí tak ty putiky neznám, takže nevím přesně.
3: Dívejte se, prosím vás, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Dar es Salaamu.
4: Ano, u jakýho salámu?
3: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
4: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze Salámu, když jsem tam v životě nebyl?
3: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku jste správně nezodpověděl, čili nemáte žádný bod. Ptáte se vy mě?
4: No jo, žádný bod. Tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taký salámový, že jo? To se zeptat něco lehčího, že od ceny, no, ne?
3: Já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, abyste neřekl, tak vám dám jinou podobného druhu.
4: No něco, co vím, ale takovýhle no, divný...
3: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
4: Kde leží Addis a kdo?
3: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
4: Jo, kde leží Addis Abeda.
3: Ne, Beda. Abeba.
4: Jo, Abeba.
3: Addis Abeba.
4: Addis Abeba, no. Kde ležejí?
3: Ne, kde ležejí. Kde leží?
4: Jo, kde leží?
3: Kde leží
4: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
3: Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to.
4: To jsou známé jméno, samozřejmě. Co pak tu Addis bych znal, ten Béda je mi tak trošku jako...
3: Podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba
4: no?
3: Je název města
4: no?
3: A je to hlavní město Etiopie.
4: Ano, kdo pije?
3: Etiopie, stát, země.
4: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, aby znal nějakou vesnici. Že musím se to něco lehčího.
3: Tak jaké soutěžní otázky vy si představujete?
4: Já něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já mám na otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky, něco lehkého, co se dá uhodnout.
3: Jsem zvědav, ptejte se vy.
4: A dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tý tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
3: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
4: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
3: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka, takové směšné otázky mi tu nemůžete dávat. Mrejte jinou, ale těžší rozhodně.
4: No, že ono, těžko, jak zase neuhodnete.
3: Ale neuhodnu, to nechte na mě.
4: Tak těžkou chcete
3: teda. Ovšem.
4: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Visí to na stěně? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utíraj se s tím ruce? A píská to.
3: Píská to.
4: Píská to, ano.
3: Tak to teda nevím.
4: No, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
3: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
4: no.
3: Tak bych řekl, že je to ruční.
4: No, tak náhodou jste to uhod, ručník to je.
3: Dovolte, ale ručník přece nepíská.
4: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, že jo.
3: Prosím vás, podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to přece nejsou ty pravé soutěžní otázky.
4: No, to víte, vybírat si nemůžete, jde o ceny, jo?
3: Podívejte se, vy tohle to nikdy nemůžete pochopit. Nechcete toho raději nechat?
4: No jo, nechat, a vyhrál jsem něco už,
3: a nebudete... Zatím vyhrávám já.
4: No, tak hrajem dál ještě, jo? A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
3: Jak, soutěže bez otázek?
4: No, jsou ještě jiný soutěže. Jako třeba to, hledáme nové talenty, nebo...
3: Jo, tak vy si tady chcete zaspívat s orchestrem, nebo?
4: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli no, by to nešlo třeba...
3: To jde také, zarecitujete báseň a je to.
4: Že zacerituju nějak...
3: Zarecitujete.
4: Jako vy.
3: Ano.
4: Takže bych nějakou...
3: A jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
4: Ano, nějakou záležitost, že bych třeba něco z toho Pugétu.
3: Skytice.
4: Skytice jsem
3: těl. No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
4: Takže bych řekl třeba tu, jak se jmenuje ta, Pohlednice nebo...
3: Pohlednice, prosím. Co říkáte?
4: Že byste mi to napověděl, kdybych...
3: Jo, vy to neumíte.
4: Ale kdybych náhodou zaškobat, že byste... Mi...
3: Ale jinak to dovedete.
4: Dovedete to tak.
3: No to já dovedu. Mám tady stát, nebo...
4: Mi to napovíte a já vám dám na pivo, pak... Potržte to. No potržte to, se nehodí k poezdí, tohle.
5: Tamhle si stoupněte kousek ještě. Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, musíte hledat tam je...
4: Vážení psa, a neutíkejte, co jsem tady psala, ho nevěděl, jak mi nefouknete. Vážení psa, to může tak něco vyhrát.
3: A podle toho jabko bude vypadat.
4: To bych tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
3: Kytice.
4: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
3: Karla Jaromíra.
4: Od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena.
3: Karla Jaromíra Erbena.
4: Jo, od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
3: U lavice dítě stálo.
4: Kde?
3: U lavice.
4: Jo, u lavice dítě stálo, splhárna mečelo.
3: Křičelo.
4: Splhárna křičelo. Splhárna křičelo. A křičelo z plahadla. No budeš by si ty cigáně trochu málo mečelo.
3: Mečelo.
4: V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Svachý zrovna. Jo, nehasný, uvaření, nehasný, uvaření, nehasný. Haslo, uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
3: Podívejte se, jak je to možné, vy to vůbec neumíte.
4: Ne, já jsem si to popletl, jak jsem říct tu druhou.
3: Ale kterou druhou?
4: Tu o tom dětkovi.
3: V jakým dětkovi?
4: Jak je takhle pod vodou, ten podvodník.
3: Jo, vodní.
4: Ten
3: podvodník.
4: A kdo vede? To jenom náhodou, to jenom náhodou. Paní přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
3: Báseň.
4: Jinou básnicí.
3: Báseň.
4: Co?
3: Báseň.
4: Báseň. A sice báseň. Vodník taky od Polednice.
3: Od Erbena.
4: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben.
3: Seděl vodník.
4: Seděl vodník pod Erbenem.
3: Pod večerem.
4: A splná hrdla křičel.
3: Ale splná hrdla křičel, vy to ale vůbec neovládáte, jak je to možné?
4: Já jsem se učil dálkově.
3: Dálkově, prosím vás, jděte, to přece nemá.

Jak to dopadlo v tým Kinestaru? V pátek jsem se před koncem šichty stavil u Jaruny v kanclu a zoptal jsem se, jestli teda platí to kino. Tuže zas se zatvářila tak jak kuři řiť a vykrucala se, ale jak jsem se zeptal ještě čtyřikrát, konečně z ní vylezlo, že teda já. Tým babám to asi robí dobře, když je člověk musí přemlouvat. No ale oddychnul jsem si, bo už jsem měl kupený ten lístek aj pro ňu a koho včil narychlo zháňat. No ní? Tuž jsme se domluvili 15 minut před začátkem u vchodu. Večer jsem šel brzo spať, bo v bedni nebylo nic, co by za to stalo, a na sobotu jsem chtěl být čiperný. Dopoledne jsem poklidil chlívek, bo jsem doufal, že po kině se stavíme u mě pokecať o filmě nebo tak. Zkontroloval jsem ledničku a našel jsem akurát 2 centiaky nedopité meruňky a cosi k průhledného v plastové flaše, co smrdělo jak slivka a chutnalo jak francouzka s mydlem. Tuž nic moc. Radši jsem zašel do Alberta, abych zrobil případný dojem, prasknul jsem se přes šrajtoflu a koupil jsem kalvados. Sice to nemusím, ale Jaruně to určitě bude chutnať a jak bude nám léta, tuž možná aj ten striptiz bude. Chtěl jsem si koupit cosik na oběd, ale vzpomněl jsem si, že jsem mamě minulou sobotu slíbil přijít na oběd další týden. Z domu jsem jí zavolal, jestli to platí. Byla v šoku a 3x se přeptala, jestli potřebuju chechtaky nebo co, že volám. Nakonec mi uvěřila, že se chcu fakt enem najest. Tuž jsem k ním zašel, pokecali jsme tak jak vždycky a mama naraz pravila, co má koupit hrantům od segry za vysvědčení, co mají v pondělí. Tuž pozor, zablikalo mi v pale. Jaké vysvědčení v pondělí? Jasně si pamatuju, že jsem kupoval lístky na sobotu 30. a vím, že vysvědčení se dává poslední den v lednu, bo haranti vždycky otravuju, že chcu odměnu a tahají mi z peněženky drobné. Tuž vysvědčení muselo být v pátek, ní? Byl jsem z toho tak nervózní, že ani nevím, co jsem to zežral a hned jsem letěl se podívat dom na ty lístky. A do řiti. Ten pajtaž hlupý mi je prodal na nedělu. Kura, jak já to vysvětlím Jaruně? Ta bude nasraná jak ve Venuši na hajzlu. A tež já. Jak jsem mi to zavolal, 15 minut mi řvala do tydlifona, jak jsem jí zgýchal víkend a že v nedělu už cosik má a že s tím počítala na sobotu. Ještě, že jsem měl tydlifon dal od ucha a před sebou noviny, bo by jsem asi ohluchnul a aj by mě nasrala. Jak se nadechovala k dalším kecům, slíbil jsem jí honem, že ju předtím vemu na kafe, tu jsem ju nakonec přemluvil. Večer volal Peťa, co jsme spolu honili babi na průmce a sem tam zajdeme na pivo, jestli bych večer nezašel na jedno. Tuž přece se nenavalím den před takou důležitou akciu. Přemluval mi, ale naštěstí toho nechal chvíli před tím, než by se mu to slíbil. Večer jsem si dal před bednu jakési zbytky z ledničky a chtěl jsem se dívat na tu verichiádu. Ale nova to jaksi zdupala, bo to bylo horší než smrad ze spalených nechtů, tuž jsem u toho zalomil. V Carrefouru jsem se potlukal o hodinu spíš, bo jsem byl nervózní z toho, že budu po dlouhé době kajsik sám z babu. Stavil jsem se v Elektru mrknout se na ty DVD, jestli tam zas nebude jakési zlevněné, jak při té akcii po novém roce. Jak tam tak bludím a očumuju ty pekelné stroje, zahlídnul jsem u kteréhosi k regalu Jarunu. Asi byla tež nervózní, tuž to vypadalo slibně. Vzpomněl jsem si, že se mi slíbil to kafe. Tuž jak ní valím, lapnuju za pazoru a tahnuju k automatu, bo jsem se chtěl pochlubit, že už s tím umím. Možná se mi to enem zdálo, ale zase tvářila jak kuři řič. Tuž počátek nic moc. Pomalu jsme přešli ku Kinestaru a ona ani slovo. U bufíka se na chvíli zastavila, jak by na co si čekala, potom enem pokrčila ramenami a zas ten gzicht. Pomalu jsem si začínal zvykat. Ve vnitřku jsme lapli na řitě a Jaruna začala jak hladový sup ohlížať okolí. Jak viděla kterého si s kelímkem, začala divně přežvikovat. Za chvíli mi to zecvaklo v pale. Borák má asi žízeň a myslí si, že budeme jak u suchanku. Přece do ní nepolejí ty sladké sračky. Tu jsem zalovil v bundě a vytasil 2 plechovky. Ale žádná ambrozia, ale radky. Ať mě žeru. Jak jsem tu plechovku otvíral, nedošlo mi, že jsem sebou dosčil, bo ten pivson byl natlakovaný jak nadržený hroch a ohodil Jaruně komplet cukňu. Přeplak zicht na kuři řiť pernament.
Chtěl jsem jí ze solidarity dát svoju plechovku, ale syčela tak, že se lidi dívali pod nohy a hledali hady. Konečně začnul film. Chtěl jsem se trochu přitulit, bo mi tak fajně voněla, ale trochu jsem se bál toho jejího gzichtu a ľuďam vadilo, že zasyčí. Tak jsem se soustředil na film a sem tam se po ní bajočkem mrknul. Naraz vidím, jak se tak fajně usmívá, tu jsem mě váhal a zasem se k ní nalepil jak splůvka na kachličky. Zalehlo mi v uchu, jak mi tam zasyčela jak tlakač před vybuchem. Odtahnu se, čumím na film a za chvíli zas ona rozesmatý kzicht jak slunečnica. Tuž kdo se má v těch babách vyznať? Poté mi to ale došlo. Ona se tak tlemila vždycky jenem ve chvílách, jak byl na té bílé hadře vepředu ten mladý kotek. Celý zbytek filma jsem ju sledoval a měl jsem strach, že nakonec aj bude. To utrpení nakonec skončilo. Neže by se mi to nelíbilo, film to byl fajný a i paru fajných keců tam bylo a nařechtal jsem se jak kuň v hořícím seníku, ale na guvno bylo, že tam hrál ten mladý gist, bo Jaruna se asi zamilovala. Poslední šajbu jsem umístil po titulkách, jak jsem ji pravil. Ty Jaruno, poslouchej, co blbneš, teď by to mohlo být tvoje děcko. Už ani nesyčela, enem pravila, že jsem debil, co nikdy nepochopí robu a že už mě nechce nikdy vidět. Tu, že bych chtěla změnit robotu?

jak jsem se seznámil s Jarinem. V nedělu jsem byl domluvený s tím sousedem od Popelaku a jeho známým z DVD půjčovny, že zajdeme na jedno. Chtěl jsem se s ním tež zkamaradit, bo taká známost se hodí. Díval jsem se v tým Dakartě, kolik stojí nové filmy na DVDčkách a je to všecko drahé jak byk. Tuž či jsem vůl, abych dal za 4 placaté kolca z umělé hmoty, tak jak za celý ten pekelný stroj? Soused slíbil, že mu řekne o těch filmách, no a já na oplatku mu zaplatím paru škopku. Ve 3 jsem čekal v Jindřišce. Přišli oba a soused nás hned zeznámil. Aj jsme si všecky 3 potykali, tuž přeci se upívaně budeme vykať. Hned z kraja jsem řeknul na rovinu, že utratu platím já. Bo cestu do Jindry jsem se stavil v bankomatu, no a tež se musím revanžovat za ty zadara půjčené filmy. Tu jsme se hned domluvili, že se za ním stavím v pondělí po šichtě. Potem jsem se pochlupil svým novým strojem, bo jsem z něho furt nadšený jak remek ze skafandru. Jak jsem pravil značku, Jarek, ten z půjčovni, se tak jaksi zatvářil a zoptal se, kolik ten zázrak stal. Tu jsem mu řekl, že necelé 2 litry. A on se enem uchechtnul a že prý za 2 litry má doma ten nejmenší reprak k té svojí zestavě. Tuž to mě trochu dožralo, že se tak chválí, ale polknul jsem to, bo jsem chtěl ty filmy a ještě jsem mu řekl, že k tému mojemu byly repraky v ceně. Na to neřek nic a enem se tak blbě ščuřil na Marcela, to je sused. Tuž začal jsem si připadat jak hňup a radši jsem objednal k tým pivám po fernetu, bo jak známo, fernet zbližuje. Chvíli jsme kecali jenem tak všeobecně, co kdo robí a co doma. A jaký vůl je ten Staník, jak ani neví, od koho má chechtaky na kvartir. Potom jsme probrali celou tu našu Ostravěnku. Marca vzpomněl a zanadával, že se místo Uanu stavě další Kaufland, bo jezdí za rodinu do Beskyt a místo pořádného autobusáku budeme mít jenem jednu zastávku. Tu jsme ho uklidňovali, že jak bude čekat na karosu, může se povozit na vůzkách z Kaufu. Jarin ten je ze Zabřeha. Ten zas nadával na shopping park, bo jak byl zvyklý vystoupit z lokálky, přejít mezi Obi a Ikeu a už vesele nakupovat v Hypernově, tuž mu to tam hňupy zastavěli a donakupoval, bo celé se mu to obcházat nechce. My jsou ty obchody celkem šuma fuk, ale teď jsem si s nimi ponadával, abych zapadnul do kolektivu. Po 4. škopku a nevím kolika tým fernetu přišla řeď na Roby, bo jsou oba ženati. Tuž jsem potom byl rád, že žiju sám. Ne, že by Robka doma nebyla sem tam fajna, ale tchyňu jako bonus? Tuž to radši lůžko z kaštanu. Marcel si postěžoval, že ta jeho megera, kterou si bral před 20 rokami a važila 50 kilo aj s butami a kufrem, co si přitáhla od mamy, se po 2 dětskách změnila v chodící kulu, co doma akorát sedí, žere a piskuje ho, jak se trochu opozdí z roboty, či jak sem tam přijde z knajpy trochu nalamany. Tuž už je mi jasné, od čeho má ty monokle, které jsem mu už paru razy viděl na ksichtě, jak jsem ho potkal ve vytahu. Na to Jarin kontroval, že to nic není, že by radši měl doma takou kysňu, než tu svoju žarlivou symetriku, která ho chodí nenapadná jak ožralá jeptiška, kontrolovat do roboty, schovává se za regalami s DVDčkami a sleduje, jestli Jarin nelaškuje se zákaznicami. Po také nepříjemné rozpravě jsme museli splachnout chuť v pisku čím si chutným. Tu jsme kopli další v hernet. Kolem 11. jsme se rozešli svorně jak bratři v triku, bo ti 2 jsou fakt fajní synci, jaké jsem dlouho nepotkal. Jarin ještě chtěl zajít na čapkárnu zaplavať, ale po 5 minutách jsme mu vysvětlili, že už tam bude zavřené a venkovní bazén bude v takej kose asi zamrzlý. Cestu k baraku jsme si s Marcelem paru razy zařvali, ať žije DVD, a z dálky Jarin odpovídal, živio, živio. Ale jak kolem nás 2x projeli Benga v bylozeleným taxiku, nechali jsme toho. Ráno jsem zjistil, že mě těch paru na odpoledně slíbených filmů stalo přes 600. Tuž nevím, jestli by půjčovné nebylo lacnější.

Pondělní dividy maraton. V pondělí po šichtě jsem zašel do té půjčovny a na podruhé poznal Jarina. Kura čemu v knajpě vypadá každý jinak, jak ve skutečnosti. Robil jsem na něho gzichty, jak přikuřený šimpanz, tuž mě hned poznal a že prý má pro mě připravený super vyběr. Potom na mě ještě zamrkal a přisunul ku mně dividičko v růžovém obale, ať prý si to vychutnám. Hned mi to nedocvaklo, tuž jsem zbalil tu kupu, domluvil jsem se s ním, kdy zas bude mět šichtu a valil jsem dom. Cestu jsem uvažoval, jestli má cenu jakýsi k tydli fon si pořizovat, bo mi stejnak nikdo nevolá. Ale na druhou stranu, ten foťák mě láká, bo na hlučině se vždycky najde jakási grobka na hůře bez. Jak jsem potom v Albertu kupoval žeradlo k tým filmům, smažené kobzole, oříšky, slané tyčky, pivo, hransle, tu jsem zas čuměl, do čím volá. Doma jsem lapnul před svoju drahou oravu, natáhal všecko žradlo, co jsem koupil do obyvačky, abych nemusel odskakovat od filmu. Zalovil mezi tu hromadu a vytáhnul jednu tu stříbrnou placku. Nacpal jsem ju tému pekelnému stroju do chřtanu, vyrval pevnou linku ze zdi, bo co jak by si segra nebo mama vzpomněli, že co si potřebuju, a začal svůj filmový maraton. Vybral jsem dobře. První film byl Válečný. To možu. Tenka červená linia. Tuž dobré jak cip. Samopaly střílali po celé obyvačce, bo jsem temu pořádně přikuřil. Ludě řvali zleva doprava, ze zadu dopředu, bo jsem si ty bedinky roztáhl po kvartiře přesně, jak to bylo nakreslené v tým letáku. Jak zabili posledního Vojcla a jeli titulky, protáhnul jsem se, zašel se vysrať, sklepal drobky od žradla ze sedačky a vrazil tam druhý film Deník jakési k babi. Tam už toho střílania moc nebylo. No spíš tam nebylo žádné. Ale aspoň jsem si paru razy dokola pustil scénu, jak fajná robka v krátké sukni jede dolů po hasičské tyči, a tež jsem si vyzkoušel ten bzum a přiblížil jsem si na maximum to její triko s vystřihem. No při největším zvětšení už to byly spíš čtverce než kolca. Film celkem sranda. Akurát, že jsem paru razy nestačil přečítat, co tam kecali, bo to bylo enem s titulkami a valilo to, jak když jsem raz zežral zgysaný jogurt. Další film v dupě, stůl prázdný, tu jsem si dal pauzu, hodil hransle do friťáka, otevřel další pivo a vybral třetí film, Kill Bill. Tuž přiznám se, že to jsem si paru razy vracal. Bo jak jsem zežral půl kila hransli a zapil to pivem, tu jsem měl paru minutových vypadků, a zdalo se mi divné, že v jedné scéně je robka s mečem a banda ťamanu a v další scéně je stejná roba, špinavá jak řezník od Gebauera a ťamani leža na zemi jak pucle. Tuž řežba dobrá. Ale skončilo to jaksi divně, bo hlavní záporný hrdina přežil. Po tým třetím filmu jsem vyskočil, nabuzený tu robku v těch žluto-červených hadrách a chtěl jsem se tež trošku rozcvičit. Řekl jsem si, že si dám 50 kliků. Prvních 5 mi šlo celkem fajně, ale jak jsem se při 6. dotknul piskem země, asi jsem to nezvládnul. Bo si pamatuju, jak mě zbudila kosa od země a hodiny ukazovaly o hodinu a půl pozdější. Rozlamaně jsem stanul a chvíli uvažoval, jestli tam mám dát další film nebo jíst do lůžka chrnět. Tuž ale přece to nevzdám. Však je deprem jedna a já jsem vyspaný, no ni? Nakonec jsem se přemluvil a hrabnul po troje. Nutož nevím, jestli to byl záměr režiséra, bo tam bylo paru scén, kdy tam kdosik byl a za chvíli už ní. A nebo kdosik kajsik jel a naraz už tam byl. A nebo, že by jsem sem tam zdřimnul? Není možné, bo na stopro vím, že tam byla blonská, ta Helena Baník, která vypadala jak Milena. No vlastně akurát ty vlasy. Po třetí hodině už mě to čím dál víc lákalo do lůžka, ale ta halda neprohlednutých filmů se zdala větší a větší. A sem tam se mi zdalo, že se aj hýbe. Tu jsem tam zkusil dát to tajemné růžové kolco. No ale vyklubalo se z toho porno. Ten vůl Jarin. Tuž ale co s pornem ve 3 ráno, jak je člověk sám doma jak Kevin. Tuž jsem aspoň chvíli čučel ze studijních důvodů. By mě zajímalo,
jestli ty herce tam vybírají schválně s takými štanglami, aby nasrali obyčejné smrtelníky. No ale docela mě sralo, že tam nebyl taky ten suchý dabing, co býval na prvních pornokazetách, co jsem kupoval kdysi na burze za haldu v Hrabůvce, jak mi ještě fungovalo video. V půl páté mě zbudil trojhlasý řev, jak by zabíjali stado vepřu. Bo jsem asi čelem, co jsem měl chvíli opřené na stole, zavadil o hlasitost. Honem jsem hrabnul po ovladaču a ukončil to trápení těch třích blonsek s těmi šesti chacharami. Jestli to slyšela susedka od vedle, však vytěkera, co s ní pravidelně jezdím vytahem, tuž to, abych radši začnu chodit pěšky. Bo si bude myslet, jaký že jsem kanec. A jak by mě zalehla ve vytahu, tuž by mi ani strý zvyk s přítelem rodem nepomohli. Ráno jsem se tak doplazil na šichtu, jak kobra s berlami. Partia na mě znalecky mrkla a pri první noc s dividičkem, co? V robotě jsem se celý den posunoval jak zabržděný vagón na hlavním nádru, ale těšil jsem se dom na zbývající nadílku filmu. Cestu ze šichty jsem poslal chlapi do řiti z jejich pozvanku na paru škopku do výběru a koupil jsem si další dávku televizních žradel a valil dom. Uvelebil jsem se do vytlačené díry v gauču od včerejška, paru razy se zavrtěl, podíval se, jaké fajné titulky jsou na začátku Spidermana a hned na to jsem ocenil aj titulky na koncu. Tuž co se robí? Okradli mě? Ten chachar Jarin mi půjčil enem placku s titulkami? Jak jsem si to pustil kusek zpátky, bylo jasno, že jsem chvíli zdřimnul. Tuž dobré, nemá cenu tělo trapiť. Chvíli spočnu, pravil jsem si. Probral jsem se kolem 11. celkem vyspany, akurát zmlacený, jak obilý jeble cepem. Oko mi padlo na stůl na ty 4 disky a bylo jasné, že času je málo. Tu jsem zlápil první s Bohem Lenine a celkem jsem vydržel, bo mě to bavilo, však ty Komanče si pamatuju. Jak ta mama dodychala a rozprašili ji do povětřa, ani jsem nečekal, až dojedu titulky a hrabnul po kulovým blesku. Česká klasika. To se dá sledovat vždycky. Nejlepší o půl druhé ráno. Ještě, že to znám, bo těsně před začátkem stěhovací akcie jsem zas chvíli zachrápal. Potom jsem ještě kuknul na začátek Zloděja Čehosik. Celý název už si nepamatuju. Akurát vím, že tam hrála ta Angelina s tím nafuklým piskem, co by mohla žrať Tatranky na štorc. To mě moc nebavilo. Ale tež to mohlo být tím, že se mi chtělo už tak chrapat, že jsem viděl dvojitě. Před odchodem na šichtu jsem se ještě chvíli prospal. Jak jsem se dostal do kanclu, si nepamatuju, což je divné, bo ten smrad z těch spocených lidí ráno v lokalce by postavil na nohy a i Lenina v mauzoleu. Voli v robotě si zas ze mě robili řiť, ale já jsem je moc nevnímal. Ještě, že necvakám v robotě na psací mašině. Bo by se mi na obědě řechtali, že mám obtisknutou klaviaturu na pale. Cestu z roboty si už pamatuju celu. Ten čas v robotě bez DVD mě jakž takž dal dokupy. Doma jsem do sebe natlačil poslední film, co si ko jakýchsi koniašak a blondiate děvuše. Mohlo to být dobré, ale pokaždé, jak bylo v záběru lůžko, jsem automaticky zavřel oči, už ani nevím, jak to skončilo. K večeru jsem zdvihnul řiz z gauča, naházal krabičky do igelitky a s krvavýma očama valil do půjčovny za Jarinem, bo jsme tak byli domluveni. Zrovna se tam štenkroval do jakýchsi dvou fešných šestnáctek, tu jsem chvíli zdřimnul opřený o regal, vedle jakési groby, co se tam schovávala a škvíru mezi DVDčkami ho pozorovala. Jak ty rozjíhňané baby odešly, začal mi Jarin nabízet jakési novinky. Poděkoval jsem mu a řeknul, že žádné filmy nechcou tak půl roka vidět a že mi stačí monoskop. Jak jsem šel dom, ten vůl za mnou ještě volal, že jsem to nemusel vracať, že stačilo až v pátek. Asi ho zabiju.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů, zmínit co o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
2: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
1: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
2: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
1: Je to kratší verš, co si vybral?
2: Kratší.
1: Úvod to má delší. Tak to zkrať. Neopakuj všechno po mně.
2: Sedí pana.
1: Co je zase?
2: Teďka koukám, že se nebudu muset uklonit.
1: Proč by si se nemohl uklonit?
2: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
1: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
2: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
1: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
2: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
1: No.
2: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
1: Prosím tě, rad se soustřeď trochu.
2: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
1: Je to možný. To je zoufalec.
2: Sedí zoufale.
1: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
2: To by to říkal se bláze, nebo
1: asi
2: co?
1: Asi jo, vypadá to tak. Řepne už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost, touhle figurou objíždět města.
2: Tam nechali ani zejden, ty.
1: Bude, ti jim tam stačí.
2: To vidě, jo, nevím, byl sympatický aspoň.
1: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
2: Já dostával přídavky. Tě nedostal, ty chytré. Budu za to i vlastní.
1: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
2: Sedí banda.
1: No, už je to tady, to povídám.
2: Já snad úbromlý kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
1: Opravdu teda, to se má s tím kluby. To jste odstavili živým, že vůbec ti páce.
3: To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
2: To bych já mám.
3: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
2: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není po paně, ale je to zas po jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Ten. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začíná. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
3: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde dada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svolně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal...

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nárožný. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. Jsi nějaký cancur? Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova.

0: pád lásky.
1: Vypadáš mi šašíš, já přicávím,
0: děti. To byl zase on. Už je pryč. Pád lásky. No, zůstaň. Že?
1: Mám začít, no.
0: Ztracená práce.
1: Ne, ztracená. Skrývá prasklou duši.
0: Skrývá prasklou duši.
1: Hej, já udělal chybičku. Doprava. Tam je promu duši, jazyk praskl duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, jazyk praskl duši, já to zkazil.
0: Doprava. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
1: Ne. Jak sama v zmatku duši?
0: To sama matka duši.
1: Ale ne, zmatek jako chaos.
0: To
1: chaos,
0: sama
1: chaos.
0: Matka duší. Chaos, chaos, chaos.
1: Duši nedáme si
0: duš šitle. Nemáme.
1: Ne, duši jako hla, hla, hla.
0: Hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola, hola, hola.
1: Tasí.
0: Así.
1: Tasí.
0: Hoří.
1: Tasí.
0: Tasí.
1: Set meči.
0: Set meči.
1: Moment.
0: Moment.
1: Zachraňme si aspoň čest!
0: Zachraňme jich aspoň šest!
1: Čest! Čest! Čest! Cože?
0: A to je jedno!
1: Je to jedno!
0: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
1: Když nám
0: Když
1: mizí,
0: láska!
1: Jména?
0: Co to?
1: Jmenina. Jmenina.
0: To sečte jmenina.
1: Já si držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je při sexu jako šranky.
0: Já bych. Ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to sečte jmenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky. To musíte říct, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
1: Ahoj, už se nečte k soksovou. Já se držím textu.
0: Ale ty to musíš říct, jak se to čte, jak se to píše.
1: Co na mě ječíš, ty konzervatorista? Na koho, na koho, na mě, na zaměstnance?
0: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Ta všecky zblb tady.
1: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý se kam žel. Můj slavý se kam žel. Tedy ne můj slavý duch, tvůj slavý duch, ale já nevím, co říkáme, to říkáme. Ale
0: co myslím?
1: Můj slavý se kam žel. Netrucuj!
0: Na vás saláku, trafiku.
1: Můj slavý se kam žel. Všechny to čem lidé!
0: Neotravuj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhle. Sufler
2: po vatenej. Víš, než nemyl si vatenej.
0: Já vím. Víš, než ty milece. Jsem vázán od svojí, od svýdíkem.
2: Oce,
1: ať jsem žalostí.
2: Mlčo, ať jsem žalostí.
0: Ale já si budu
1: tvojí s protivníkem.
0: Odevzdám
1: čistou.
0: Mlč,
1: mlč, si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem obdržel. Jak jsem obdržel krev. Mám věru výčetky. Proto, mlč, proto jich nepalosti. Set, teď. Ty hraješ.
0: No tak co mi to vedeš?
1: Pomstě!
0: Pomstě!
1: Bez milosti!
0: Bez milosti! Na jej!
3: Tak to bylo

0: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něho dává pozor, ty?
1: Na, dej na pokoj.
0: Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, a sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dávat pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jim přikryl.
0: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jim přikryl žehličko.
0: Tak prosím. On má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta žehlička byla studená.
0: Studená, studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla Věruška.
0: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
2: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil. Chytil jsem ji na kapra.
0: Ano, chytil si ji na kapra. Ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
0: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda jí vzala.
0: A kde je ta voda?
1: Voli vypili.
0: A kde jsou ti voli?
1: Páni jesnědli.
0: A kde jsou ti páni?
1: Až vidíme za kopáni.
0: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu Věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
0: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když si potom začal z tohle konce, tak dopak ji naučil perfektně tančit českou besedu.
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
0: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
0: Českou besedu.
1: Ale Žížalou.
0: A prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
0: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda začíná.
0: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi kříženej se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
0: Ať hrajou, jsou za to placení, pánové. Česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství. Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím v partnerku, takhle...
0: Tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si
3: mám... On bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: takovýhle mrož ošklivý.
1: Prosím tě, dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprve bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
0: A ty taky ne.
1: A ty nejsi žížala, vy?
0: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec bavit.
0: A s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na Věřku památku.
1: Tu krabičku mi dáš, ty žížaly vrahu.
0: Ty nedám, ty žížaly Mariaku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
0: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
0: Já mám doma oce a teď čekáš písku. No,
1: uvidíš.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
0: No tak, a proč zrovna já?
4: Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
0: Tak se zeptej druhýho po ruce.
4: Koho mám druhýho po ruce?
0: No třeba tady, jak jsou za náma.
4: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
0: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
4: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
0: Co myslíš, že na tom je nadechnu?
4: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
0: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
4: Tak promiň, to jsem... To jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Lučku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
0: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
4: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
0: Nic nepředváděl, aby jsem se díval na ženský.
4: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
0: A pak se půjdem podívat na ženský.
4: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
0: Tam budou ženský.
4: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
0: No ale já mám dietu.
4: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí. Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
0: Jsem.
4: No tak vidíš.
0: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
4: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to já bych pochyboval.
0: Proč, když to bude na kleci napsaný?
4: Co tam bude napsaný?
0: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
4: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
0: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
4: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
0: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
4: Tak dost, se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
0: Kreslil jsem si ho, ne?
4: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně, kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
0: Nohou asi,
4: no, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
0: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém
4: písmu,
0: vej?
4: O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys uměl, kde jsi se ho naučil,
0: no, obrázkovič.
4: To kde, to řekni ty nám.
0: No, to řekni ty nám.
4: No, no, tak nám to řekni, no.
0: Tak nám to řekni,
4: no. No, no, kde jsi se ho naučil?
0: No, od Indiánu.
4: No, od Indiánu, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu,
0: ne? No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
4: Jakej?
0: No, budeš se divit.
4: No, no.
0: Olda Šetrnej. No, no.
4: No.
2: Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
1: Přestaň žvatlat, indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Mě to přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
0: To jsem si jej vedl tajným písmem.
1: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam. Záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos,
2: ale nech si to.
1: Co je zase?
2: No.
1: Co je?
2: No.
1: Co se stalo?
2: No, nikoho nenazývej atrapou.
1: Ale prosím, já neříkám atrapa, říkám apropo.
2: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
1: No, to prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
2: Můžu, ale neprozradit.
1: A prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na žence.
0: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
1: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
0: Doporučuju a nashledanou.
1: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč?
2: Co?
1: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
2: Proč?
1: No proč?
2: Pro slepičí pot.
1: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
0: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
1: Přestaň pouštět páru a plynulej!
0: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou... Hrc?
1: Promiňte, váženice, ale vypadni, ty nejsi ve formě dneska.
5: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frč neboli třecí pohyb liščím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? A elektrony nám přichází plynným tokem z liščího ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč se nám nabíjí záporně, liščího ohn kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
1: Promiňte, že...
5: Protože elektřina v hodinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek. Ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste taky činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší form.
0: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali širokou, diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Kamarád myslí zatím otázky.
0: Kamarád myslí otázky.
5: No tak jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jaksi v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
5: No tak v zásadě se to tak dá říct, ovšem pokud jde o širší...
0: Ty žijící doma.
5: Ano, prosím, ještě.
0: A v dnešné
5: no, prosím, jistě doma, v domácnosti.
0: Domácnosti,
5: jistě,
0: nebo doma.
5: Ano, no.
0: Zapnu žehličku.
5: Ano, no prostě, nebo spotřebič nějaký.
0: Nebo žehličku.
5: Ano, jistě.
0: Nebo spotřebič.
5: Ano, no prosím.
0: Děkuji. Tak někdo někde musí začít leštit tyč.
5: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
6: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
0: To nejsou rybáři, já je znám.
5: Rybáři, no.
0: Ne, nic nechytlěš.
5: Ale co pak jsem tady hovořil o rybách?
6: O sítích.
5: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popletlo. To mi připadá komik. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napájena proudem z elektrárny.
0: A o tom bude. A o tom bude. Takže v ní elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni co? Lištíma, ohorama, výrnik, týrnik, nějaký... Tohle byly litlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne? No,
6: určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátici každej vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
0: No jo, proto se z nich kouří.
6: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
0: Takže jsme ani neleštili.
5: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
6: Proč?
5: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřině tření.
6: Tření.
5: No jistě.
6: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
0: No to je... Ty třel hlavou vodno.
6: Tak je to možný, ano.
5: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, z liští mohonem a sebonitovou tyči nic neříká.
6: Nic.
5: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
0: Bohužel nic.
5: Bohužel já vám předvést nemohu. Já nemám k dispozici bohužel.
0: Já to neříká bohužel.
5: Ale dejte pokus s tím bohužel.
0: Nic.
5: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici bohužel liští ohon, že? Ale pokud je o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky.
0: Bohužel nic, kosti.
6: Ano, já mám.
5: Výborně, podívejte se. Z lehunka otřu o rukáv,
6: ano.
5: To za prvé, a nyní z lehunka zajedu do vlasů.
0: Bohužel nic.
6: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
5: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
6: No tak vlasy prostě... už vám asi nenarostou, tak, ano, kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liští a někde seženu.
5: No já bych vám byl vděšel,
6: ano, já mám konex.
5: Jestli máte tu možnost.
0: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
5: Ano, ano.
0: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
5: Ano, ano.
0: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
5: Ano, ano, ano.
0: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, ano. Tam se nikdy nesvítí.
5: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
0: Jo, a to se vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
5: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce
6: vrátil. Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
5: Čeče, tohle to není z lišky.
6: To není, já přeci v těle šatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
5: Čeče, kde jste to vzal?
6: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
5: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
6: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
5: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
6: Je to byl váš? No byl vám podobnej. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
0: Pohleďte si ho, dyť je váš.
5: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, držím v ruce odsa svýho psa.
6: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre. To bych si přeci nikdy nedovolil.
0: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohonřecem, pane inženýre.
6: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
3: Ale ne 12 starým německým ovčákovi.
6: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
3: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
6: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
0: A vlčák je žere.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
0: Pane inženýre, že mi to máte nějaký pomotat?
3: Čože, co si to dovolíte, abych mluvil váš táta?
0: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
6: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
0: A vy myslíte ovčáka A.
3: Ale ne, já myslím ovčáka hav, hav.
6: Pardon, vlčák dělá hav, hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
3: Ale ovčák dělá taky hav, hav.
0: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
3: Co? Kozička?
0: Kozička.
3: Co kozička? Jaká kozička? Olíte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
6: Jistě, jistě, podívej... vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
3: Ale já ho chápu.
6: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde, ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
0: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
6: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
3: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
6: Jak to? Vy jste vlčák.
3: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
0: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
3: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
6: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jde.
0: Jak to?
6: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.
3: Co zase tohle?
0: Židle.
6: Židle.
3: No a co židle?
6: No humor.
3: Humor ze židlí?
6: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňujte.
0: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
3: No já taky nic nevím.
6: Tím spíš vám to půjde.
3: Tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
6: No.
0: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt? Vy jste asi přišel podívat na ten náš byt?
3: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
6: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
0: Proč byste taky nachodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás proto s manželkou hnali.
3: Ale počkejte, s jakou manželkou?
0: No se Šimke.
3: Šimeče, to je vaše manželka?
6: Jako.
3: Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveře.
0: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
6: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
0: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Tak se jdu podívat na ten váš byt.
0: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť, mámo?
6: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
3: S kým?
0: No s bytem.
3: Vy se s ním budete loučit?
6: Jako.
3: Nic jsem neřekl.
0: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
3: No, to bych si dělal.
0: Posaďte se.
3: No jo, ale tam se těšíme.
6: Já jsem manželka.
3: Jo, ale to si mám sedat na vaši manželku.
0: No jistě, teď se si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. pro mě, možná pro vás a pro ní.
3: No tak, já si na ní teda
0: ale
3: sednu.
0: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět, to už je prozrazený.
6: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Povrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
3: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
6: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
3: Jo, tak.
6: Já půjdu za dveře.
3: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
6: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
0: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
6: No, tak jeden.
0: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
3: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
0: Ale ne, velký.
6: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
3: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
0: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teď já se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak to tady mluvíš o suchu, čoveče.
3: Já vím, on je nárožný, on je teďka zadnes, ale předtím byl Šimek, tu je manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
6: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
0: Ale teďka seš nárožný.
6: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
0: No vidíš to, to bylo vlhkost, nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
3: Prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v oba, jemu dáme klíč od pramice, ať bydlí na lodi.
6: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, ty za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jen.
3: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, pan Sobota.
0: A ne, nárožný.
3: Pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
0: Ale ne, kuchy, přece nepolezu do vlhkého bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
3: Já vím. Předtím si byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný si za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
0: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
3: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
1: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
6: Proč jsi mi to říká, to nestal?
3: Protože jsem neviděla, že jsem tvoje manželka.
6: Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka, já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
3: Ale jsem si humor nepředstavoval.
0: Jak ti to představoval?
3: Já nevím, jak veselé.
6: A jak veselé?
3: No, víno ženský nějaký zpět.
0: Víno ženský zpět, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
6: Ty nekauboj, širou jste pí, že nám byl ty slepý lásku na volnosti.
3: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
6: A co, on mě urazil?
0: Zaběhneme si ho, mámo.
3: Já budu po krku.
7: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy. Ještě.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Nevěděla jsem si frajera šanovat.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka.

0: aktuálně z Břeclavska.
1: Výrobce potravin Ratio z Břeclavy měl loni rekordní zisk ve výši 85 milionů 900 tisíc korun. Tržby firmy meziročně vzrostly o více než 200 milionů na 1,3 miliardy korun. Hlavním motorem růstu byl export. Ten tvořil více než 80% tržeb.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno. Večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Teplárna v Hodoníně, kterou provozuje společnost ČEZ, získala stavební povolení pro nové zdroje tepla. Součástí projektu mají být dva plynové kotle, kotelna na dřevní štěpku a dvě kogenerační jednotky, které vyrábějí současně teplo i elektřinu. Nová technologie má postupně nahradit současné zdroje. Hotovo má být podle plánu v roce 2030.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády. Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka, Hodonínsko 91,4 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Od pondělí 21. září se kvůli opravě povrchu jednosměrně uzavře část silnice 1/40 v ulici na Valtické v Břeclavě. Omezení se týká úseku mezi ulicemi Hlavní a Díly, potrvá do 12. října. Ve směru na Valtice auta projedou jedním pruhem, opačným směrem budou

0: muset využít objížďku.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Nový zimní stadion v Uherském Hradišti je těsně před dokončením. Aktuálně se už mrazí led, montuje nábytek a finišují poslední práce uvnitř budovy i v jejím okolí. Oficiální otevření stadionu město plánuje na konec září.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Výrobce potravin Ratio z Břeclavy měl loni rekordní zisk ve výši 85 milionů 900 tisíc korun. Tržby firmy meziročně

0: vzrostly o více než 200 milionů na 1,3 miliardy korun. Hlavním motorem růstu byl export. Ten tvořil více než 80% tržeb.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno. Večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: Teplárna v Hodoníně, kterou provozuje společnost ČEZ, získala stavební povolení pro nové zdroje tepla. Součástí projektu mají být dva plynové kotle, kotelna na dřevní štěpku a dvě kogenerační jednotky, které vyrábějí současně teplo i elektřinu. Nová technologie má postupně nahradit současné zdroje. Hotovo má být podle plánu v roce 2030.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Od pondělí 21. září se kvůli opravě povrchu jednosměrně uzavře část silnice 1/40 v ulici na Valtické v Břeclavě. Omezení se týká úseku mezi ulicemi Hlavní a Díly, potrvá do 12. října. Ve směru na Valtice auta projedou jedním pruhem, opačným směrem budou muset využít objížďku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, přechodně i polojasno, večera v noci očekáváme od jihu přibývání oblačnosti s nejvyšší denní teplotou mezi 19 až 22 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radio.cz.

0: Z Pavla Holešinského ze Šardic. Oddělení navíc dostal od Datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy.

0: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8. ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: se ulic Mezivodí a Sídliště za stadionem. Od pondělí 14. do středy 16. září totiž přijde na řadu pokládka nového asfaltu. Město proto žádá řidiče o opatrnost, nižší rychlost a ohleduplnost vůči pracovníkům stavby.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
1: Ulice Rybníček v historické části Veselí nad Moravou prošla během léta kompletní proměnou. Vznikla tam nová komunikace ze žulových kostek, 11 parkovacích míst a také stanoviště podzemních kontejnerů. Přibylo i nové dopravní značení, které má lépe usměrnit parkování a provoz v lokalitě. Vše stálo téměř 5 milionů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šardic. Oddělení navíc dostal od datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Bývalé asfaltové hřiště na sídlišti Louky v Jarošově se mění na parkoviště. Město Uherské Hradiště tam začne vytvářet 40 nových parkovacích míst. Hotovo má být do konce září. S úpravami souvisí také změna nástupního místa autobusů. Cestující budou nově nastupovat ve stávajícím zálivu u přístřešku zastávky.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno až zataženo, noční teplota 14 až 11, zítra zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části Jihomoravského kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

som dobrý, ženu mám zlú. Ja som dobrý, ženu mám zlú. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
1: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
0: Máma rád, mě máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame skrátený zostrih vystúpenia známych českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkuje hudobný skladateľ Miroslav Kořínek.
2: Dobrý večer.
3: Znáte Fibichův poém?
2: Od Fibicha.
3: Od Fibicha.
2: Fibichův poém od Fibicha.
3: Takže ano, takže ten vám teď tady přehrajeme.
2: To vlastně bude to taková zkouška.
3: My máme za 14 dní koncert Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
2: Pana Kořínka.
3: Bude Miroslav Kořínek.
2: Skradatel.
3: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
4: No, jo, aspoň něco.
5: Ukažte první tón, pánové.
3: Polohy.
5: Dobrý, držte. To naladíš potom.
2: Jo, to naladíme potom.
5: Tak jde.
2: Jo, je to dobře?
5: Jo, je.
2: Dobře,
5: jedem. Nehejbej s tím, je
2: to dobrý. Já už si nehnu,
5: Drž ho.
2: Já tak to držím.
5: Raz, dva, tři.

Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser, tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelý, jakých má nastat, většinou však nesmyslí. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žikem tak sta metrů staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby se nad chtěla jsi mi dát polibek zde lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct, pojď se mnou na hromosvod rozhledný. O střechách

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Co to mi někdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 24. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do Ústí.

0: jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika taky vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No, samozřejmě, vosy se vyhrnuli z té díry v zemi a začali samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 džihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty jsi mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam nadal 20 fazolek, my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ale to tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Ohun z Liberec, ZDŠ, SRPŠ, Stkonzerbr, Damu, AUSVN, ROH, mezi tím BC.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No. Dokonce si představte, že jeden čas Ypsilonce v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Holda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. Vůbec nedivím teda. A teďka vám předu do takovou etídu začínajícího televizního hlasatele, vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? Od 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Neobráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebody ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to ve přepis známého románu Žila Verna Děti kapitána emigranta.

0: No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevíme, kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odplně plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Bím!
1: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
2: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.

0: žít, zpívají moly ve vašem žadníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krása, psňou svíně, já! Tak Věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám 3 leta. Tak sakra ženská, tak hni sebou. Já nemůžu tak rychle. No tak dělej. Píjte šratici. Zrychlí váš krok. Těžko. Slovenská tlač do celého světa.
1: Ještě není čas, ne?
2: Ještě ne, já teď.
1: Co?
2: My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
3: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, co tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysílá... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Bo... Blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují vídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz, tak asi žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se si ženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
2: Rekvizitář. Tak tohle to je lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzační flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mý. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen. A to? Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. A abecedu lásky doufám znáš. No aby ne, nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlína.

0: skvělé, jo? Dáme.
1: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár tvé vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: Budeš přikládat, protože to je... To je ve francouzštině.
1: Zatím přistupuje francouzský chansonnier. Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
2: Libido, ale vy zvolili věřat na trotku, jo. Už. Je le vois cette clé bien. Je vois cette clé. La main, je le vois bien. Le bois, je le vois centre. La main, je le vois. Je sens traiter du bras. La main, je le vois. La main, c'est trop du front. Le bois, je sens traiter du vent. La main, je le vois si loin. Je sens traiter du fier. La main, je le vois si bien. Je pense à traiter du bois.
1: Chodím po Paříži a jsem nešťastný. Moje drahá Lize tam zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám různé trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozí jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem ta starý trouba. Já vím, že mě už přestal zbýt. Já vím, že my nic nevím.
3: Ano. Drž hubu,
1: ale trestě ne ty. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračujeme.
2: To nemá cenu,
1: ne, opravdu tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
2: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, opravdu, jako jo.
1: Jo, děkuju. Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, protože to není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
2: Když přijížděl autobus k zastávce Blčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyrazila ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých hábrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď se jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remísku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vyskové podpadku bránily rozhodnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby jí nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
0: Doprčec!
2: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc. Ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
0: Žbloňk!
2: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, viděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav přijímala v rukou paličky a nohou vyčukávala bytový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
0: Non-stop, já chci žít non-stop.
2: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, taky dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
0: Podivné.
2: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy podruhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
0: Azore! Azore! Azore!
2: 3krát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela.

0: opustil Azura a přistoupila k domovní dveřím. Při deváté prolíce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
1: No, tak nech toho.
0: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmarja, co vyvádíš, prosím tebe?
0: Ano, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak víš, to se jenom stalo, jo? To se stalo tohle, ježiš. Pojď sem. Ježišmarja, ono to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... No, to je, no tak, on vzichu, no, tak se vrať. Ježišmarja, když... No, to je prostě... No, to je... Tak.
0: To, co Marie Udová před sebou uviděla, když proč se otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Udová.
3: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl, ta dostala totiž k svátku.

0: kousíček od vlakovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to...
1: A Jaruš, už to slyším v první řadě.
2: Jaruš, no jo.
0: Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu to moje je? Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve, že jo, to je jako...
2: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech Ochotnické divadlo. A ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesi, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, tu děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička za sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. Na teď se mluci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma v prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti vstáváme. A nebo i děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu 2:00 ráno, si představte, Jarkem namazala chleby s medem. A děti šly 2:00 ráno do školy. A jednou proti ním dva policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, dva školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že vlastně jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše. To je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Probá, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik to? 8, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně nezlobě se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den 9:30 dopoledne.

0: nada más.
1: Vyzněl zkrátený zostrih z vystoupení známých českých komiků Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvem Výpredaj. Spoluúčinkoval hudobný skladatel Miroslav Kořínek, zvuková spolupráca Juraj Minarovič a Luboš Války, majster zvuku Peter Pištěk, režia Věra Benediková.
2: No, buď se ta kukla srazila, nebo se mi zhubla hlava, nebo co? Furt to tady lítá, já přes to prdla i svidím, nic se tady nedá ani popravovat. Vaše žádost o milost byla zamítnuta. No zas takový furt to nebyl. Takže nabrousí. Kdo tady udělal ty rejhy na té podlaze? Že ten můj mladý blbec zase chodil tady v těch španělských botách. Přijde ze školy, já ho přerazím. Co snad není pravda. Tak jak to vypadá? No jo. A pojď.
3: Bacha, Taťáno!
4: Co tady blbneš?
2: Co mi říkáš, Taťáno, furt?
4: Jseš můj táta máma, ne?
2: No to jsem táta máma, ale nejsem žádná Taťána. Co ve škole, jaký to bylo?
4: Ve škole normál, co tady blbneš?
2: Ale prosím tě, oni mají dělat nějaký testy, nějaký rekvalifikační testy, jestli mi vemou živnost nebo ne, tak...
4: No jo?
2: Tady trénuju, no.
4: Něco přišlo, doporučeně.
2: Ježišmarja, to je ono. To je určitě ono, oni
4: a
2: mi
4: co chtějí... jako?
2: To je z Berňáku.
4: Ne, z Berňáku to není, nemá to mudrý.
2: No jo, ale má to žlutý, tak to je určitě z magistrátu. Ne, odevři to, ty mě se klepou ruce, mě úplně blbě, já si asi vytrhnu jazyk nebo něco.
4: No to říkám, hele, z magistrátu hlavního města Prahy,
2: Kristově,
4: radnice.
2: To je určitě kvůli tomu, jak jsem se ožral u kalicha a pak jsem nadával na všechny okolíky. Že jsem si ten jazyk nevyrval, jsem tam les.
4: Pojď se do klidu, Taťáno, je to jenom opič objednávka na sekačku.
2: Jo, popravička, jo. Hmm? Kolik toho je?
4: No je to hustěrna, jich tady 27.
2: To seš určitě blbě podíval, to budou jenom dva a rozsekat na 7x, ne?
4: Já čtu dobře. Jo? Je jich tam napsaných 27 a nebude se jenom sekat hlava, ale bude se taky čtvrtit, vyrvávat jazyk, sekat ruce a tak.
2: A tak to mě baví docela.
4: Tebe, jo.
2: Čověče, no jo. Samý lepší lidi. No tadyhle je nějaký harant. To je jméno. To bych to i přál, člověče. No vidíš to, ještě ani nemá ani jednu družici. Ne bez družic, víš? No tak to budeš muset začít trénovat, kamaráde.
4: Já studuju, já už meče vemu do ruky.
2: A čím to chceš sekat asi tak? Ty jelito, myslíš, že jsme v době závise s Falkensteina, který mu usekli květák zaostřeným prknem? Myslím tě. Koukej trénovat. Jak s tím plácáš, prosím tě, takhle bys mu udělal na krku maximálně šlik jenom.
4: Šlik? Jáchym Ondřej Šlik tam píšou.
2: Šlik? No jo, šlik. No tak trénuj.
4: Hele, víš co, já to dělat nechci, je to hnusná práce.
2: Jaká hnusná práce, Hergo? To ještě slovo, jaký seknu.
4: No jak ty kluci ve škole, taky mě furt perou. No, říkaj, mydláš, jo? Ha, tě zmydlíme.
2: A co se tím ještě chlubíš, ty? Tadyhle si vám do školy jednu palečnici, španělskou botu, kantorovi vyrvi jazyka, máš klid, už se tě budou bát.
4: Taky ten řev pořád tady s tím mučírny, kdo to má vytužit, tak kdo má poslouchat.
2: No, mě se taky boje a v hospodě mi dají i na sekeru a za řev mučírně já nemůžu za to, co jsem pošlou za cimprlíny. Tadyhle furt, mě to moc táhne a tadyhle to bolí těma dřebíkama a to. Minule frajer byl vpletený do kola, protože já jsem v jednom kole a říkám, no tyhle. Kolika chceš bejty ve jméno, tak jsem mu vyplet, strčil jsem ho tadyhle do železný pany a ani necek, to bys viděl. No jo, hele, tak trénuj, páč, zítra to bude takový monster proces, to nás proslaví, to bude ščubrnit.
4: No mě teda ne, protože já to dělat nechci, víš co, já nevím, proč bych měl sekat hlavou někomu, kdo mi se udělal.
2: Jo takhle.
4: No.
2: Ty to bereš takhle, jako humánně, jo? No jo, tak to s tebou udělám, jako to se mnou udělal můj táta, když mi předával řemeslo. On mi říkal, ty si na mě vzpomeneš, to už tady nebudu. Ale tohle řemeslo, to je zlatý dno. Já jsem si říkal, co to mele, když jsme žrali, rozumíš, brambory, furt brambory, víra z nouzí, no a vidíš, je to tady.
4: No a jak to ten táta udělal?
2: No ten táta to udělal tak, že řekl, že kat nebudu.
4: A co jsi byl teda?
2: No, co, no, vidíš, že jsem kat, ne, nakonec, ale ty kat nebudeš, já tě do toho nutit nebudu, ty budeš dělat astrologa.
4: No, to je dobrý nápad.
2: Jo? No. To by tě bavilo, jo? Tak tady máš knížku, to se naučí z paměti, víš, protože dneska za takový horoskop, tak to je stejně víc peněz, než za nějakou blbou popravu, hele.
4: Ježiš, ty to ani není česky.
2: No to budeš muset umět latinu, jak když byče mrzká.
4: To se v životě nemůžu naučit.
2: No ne, v životě to se naučíš, tuhle knížku do konce týdne, jinak nevytáhneš prdle z baráku.
4: No to teda vytáhnu!
2: No to teda nevytáhneš jedině přes mojí mrtvolu.
4: Jo, jak chceš teda.
2: No vidíš, hele, to se mi líbí. Už je hezky vytočený panáček. Hele, a to si představ, že těch 27 lajdáků tady, co je napsaných, tak ty všichni chtěli, abys tu knížku uměl naspavět do dnešního večera.
4: Zítra budou padat hlavy.
2: Je mladej, to zřek pěkně. To se možná uchytí jako nějakej takový jako slogan.
5: Rádio Jich Cymbálka.

ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimovic skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchně bělé mlýnské kolo, ale kdysi to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jakoby myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl a v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozjídl se, pošalandí a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semelem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. I ty čerchmante, jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad koště, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hub do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Prástl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu,
Vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtle silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítili. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlinář, nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čerže ne, dokud mu prý mlinář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlinář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlinář povídá, radši se svíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopyto. Mlinář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nadzvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo. Tak, tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlinář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopitem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a sloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu síru semelu. Taky semelu, povídá mlinář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhleně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlinář popato bažandí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopitem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semle, to řekl mlinář. Smet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen co neostýchej a přijď. Čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlinář zase pokoj.

Třešteníčko. Začíná už čtvrtá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostraváka. Jeho autorem je ještě stále svou identitu skrývající Ostravák Ostravský. Tyto původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelinský. Tož pojďme na to.

slavil, neslavil Valentina. Zbytek neděle ustal komplet za guvno. Vystoupil jsem u Alberta, koupil si igelitku lahvaču, doma lapnul před bednu, čuměl do blba a zapíjal žal, bo jsem měl zmatek v pale. Po čtvrtým škopku jsem asi zachrapal, bo si nepamatuju, jak se setmělo. Zbudili mě zprávy na čete a jakýsi chujový pocit v krku. Kura, asi to pivo bylo moc zimné. Chvilu jsem se čučel, jestli se už Gros přiznal, a potom jsem šel chrnět a dospavať sobotní noční šichtu. Do roboty jsem staval jak zavalený havíř. V pisčisku jak v žumpě a v krku, jak by jsem zežral šmirgel papír. Zrcadla jsem se chvilu nemohl poznať. Tuž to mám skoro každý den, ale ty kruhy pod očami byly jakési vytáhanější jak obvykle. Že by nám něco si glezlo? Pomaly jsem se odbelhal k zastávce mezi ty pajtaše, co tam stojí každé ráno, zařadil se do fronty a kutkem oka sledoval ty jejich natěšené kzichty. Jeden chachar s kufříkem se tam vykecával druhému, jak si ráno přivstal a dvakrát robu překvapil, když je ten Valentin. Ten druhý enem zavistivě polikal a potem pravil, že on tež stanul spíš. Ale z bezpečnostních důvodů, bo z tu jeho už to paru roku není žádná řiť, bo 97 kilo u roby to jde o pateř. Kusek dal tam cvrlikali a oslimpavali se jaci si dva mladežníci. Ona tak 20 roku, on kolem 25. Co ti tak brzo robia na zastávce, místo aby chrněli doma? Babka tak 1,50, co stala hned vedle, schválně vždycky počkala, až on se přicucně a potem jeb ho do žeber loktěm. A pri, promiňte, lidi se tuž duchají. Starý už bez tak doma cumla akorát tak láváče a tak Rebeka asi zaviděla. Do dupy, tuž na té naší zastávce, to je vyběr. Naštěstí už přijela lokalka, tuž jsem nastoupil. Urval volný flek těsně před tašku té Megery a než jsem zdřimnul, chvilu jsem ještě poslouchal ty její pindy, jak je ta dnešní mladežně vychovaná a že ju, která má rakovinu a Alzheimera a protézu a astma a zanět žil, nikdo nepustí lapnuť. Na šichtě mě čekalo překvapko. Kamil se tlemil jak Ho Chi Minh a podával mi jakýsi balík, co smrděl jak prodavač v drogerce. A prý, že mi to posílá Milena. Kura, málem bych už na ňu zapomněl. Bylo to převazané takou růžovou šňuru a viselo na tým srdce, na kterým bylo napsané Pěkného Valentina. Chtěl jsem to schovat do tašky, popřece se to nebudu rozbalovat před partiu, však kdo ví, co v tým je. Ale ti hňupy zvědaví se kolem mě nahrli, jak ludě před osmu před hlavní poštu. A chtěli to vidět. Tuž nebylo zbyti, bo jich byla přesila a utéct nebylo kde. Rozbalil jsem to a zvnitřku vypadly také černorůžové trencle se srdcem na předku a napisem Sam Bake. Partia se začala řezat a poplacovat mi po ramenách. Všimnul jsem si, že z vedlejšího kanclu nakukovala i Jaruna, ale zase tvařila jak kuřiřič. Tuž asi zaviděla. Do konca šichty mi nikdo neřeknul jinak než ty Bejku. Jak jsem chtěl vyhodit tu krabicu, v které to bylo? Na dole pod papírem jsem našel fotku jakési blonsky, která mi byla povědoma. Kamilovi asi docvaklo, že nevím, o koho jde, bo jsem na ňu čučel jak tuna do kamery a pravil mi, že to je ona. Kura, konečně vím, jak vypadá. Trochu mi připomínala jednu tu robku z tého růžového DVDčka od Jarina. Na co já vůl tak dlouho čekám? Taká fajná roba. A já? Utracám chechtáky za nevydařené akcie v kine starou z babu, co vypadá jak nahlovsky bez brýly a protivná je jak starý vratný dežo ze založny. Obratil jsem fotku a tam krasopisně napísané Zavolej mi a číslo, které zůstalo na kartě, která bez tak jezdí Ostravu napresovaná do dražky zimní gumy tého zasraného Forda. Zbalil jsem fotku do tašky a čekal jsem na konec šichty jak na boží smilování. Rozhodnuté. Nejpozdější zítra si kupím nový kecafon. Překvapkům ale ještě nebyl konec. Jak jsem se vrátil z oběda,
Na stole ležela mini bomboněra, převázaná stejnu, ale zmačkanější růžovou šňuru, jak ty trencle, a na zastrčeným listku vyrvaným z bloku bylo napsané Pěkného Valentina, PS, až půjdeš kolem mojeho kanclíku, mrkni na zeď. Nenápadně jsem šel kuknuť do Jaruní na kanclu. Všetci kokotci pryč a uprostředka moja fotka z občanky zvětšená na A4 a Jaruna pomrkávající na mě, jak by měla za něc pojivek. Tuž to jsou šoky. Naraz se o mě baby budu hádať. Co to do ní vělo? V babách, aby se čert vyznal. Poslední překvapko dňa, pokud vynechám to, že mi jaksi k mně sednul ten bramborový salát, co byl na oběd, a tak jsem stihnul vystupit u elektry a doletět na hajzlík na spolku, byl dopis, co jsem našel po navratu dom ve schránce. Bez známky, bez adresy a ve vnitřku listek. Omlouvám se za tu scénu, Pěkného Valentína a někdy zavolej. D. A včil baborať. Jedna roba lepší jak druhá a třetí lepší jak první. Z počtu jsem měl vždycky kulu, tož jak se mám rozhodnout. Valentine, ty hajzle.

ostuda v avioně. Jak jsem včera řeknul, tak jsem zrobil. Dal jsem na radu partie a pořídil si tého Erika K700. V krabici byl asi 100stránkový návod, ale na co, pravil jsem si. Však jsem technický typ, to zvládnu. No ni. První, co mě překvapilo, byla bateria. Nešla tam mrcha zacvaknuť, ať jsem rval, jak jsem rval. Po 5 minutách marné snahy mě napadlo ju obratit a vida. Potom se konečně zapnul. Ludě zlatí, ty barvy, až mi šlapala kolem. Připadal jsem si jak navalený na disce. Jak to konečně doblikalo, chtěl jsem si tam zapsat milenine číslo, ale bylo to jakési kine, jak moja stará Nokia. No co vás budu valit po ušach? Nakonec jsem hrabnul do tého navoda a 2 hodiny jsem študoval a mačkal knofle jak napitý telegrafista. Po také šichtě jsem spokojený chvilku spočnul při fernetu a slavnostně poslal první SMS-ku. Tuž jasně, že mileně. Ahoj. Us zas mám co mackat. Tus nezajdeme kajsik zaparit? Asi jsem se měl podepsat, bo za chvíli mi přišla odpověď. Neotravuj uchylo, bo na tebe zavolám cajty. To cvaklo mi v pale, že Milena nemůže tušit, že moje nové číslo je zrovna toto. A radši jsem jí zavolal. Druhý fernet mi dodal odvahy. Bo když jsem tak nad tím uvažoval, střízlivě jsem s ní ještě nemluvil. A kdo ví, jestli tenkrát po té akci, jak se stalo kdo ví co, jsem s ní vůbec mluvil. V telefonu měla fajný hlas a vypadala natěšeně, že konečně volám. Chvíli jsme jenom tak plkali o ničím a nakonec jsem se odhodlal pozvat ju kajsik na štamprlu. Ona je sice až z Vyškovic, jak z ní vylezlo, tuž ale já jsem gentleman a tak, aby nemusela jezdit přes celou Ostravu, nabídnul jsem se, že za půl hodiny dovalím já. Domluvili jsme se do aviona, bo ona meška hned v tým paneláku naproti. Kopnul jsem dalšího ferneta, abych získal jistější krok a trochu jsem se ošpluchal voňavku. Sice jsem si nic nesliboval, ale radši jsem ty její valentické trencle vzal na sebe. Lokálka byla poloprázdná, tuž to je jiné kafe jak ráno. Ještě, že mám legitku, bo u šentala nastoupil revizor. Taky pajtaž malý, z hubu, jak by ho přivřeli dveře, a hned se hrnul ku mně. Chvíli jsem si ho nevšimal, bo po fernetu mám vždycky také hrdinské myšlenky, ale jak mi začal mávat předpiskem tím oznakem, radši jsem mu ji ukázal, aby dal pokoj. Milena už stála před schodami do aviona a čím jsem byl blíž, tím vypadala lepší. Už z dálky se tak pěkně tvařila a na uvítanu mě aj pocalovala na lico a hned prý, že už se jí stiskalo a že furt nemůže zapomnět na ten večer a kde si cosi. Tuž to by mě zajímalo, co jsem to tenkrát zrobil takého světoborného a hlavně kde. No nic. Sedli jsme k oknu, přišel viditelně přikuřený servír a prý co si dáme. Bo já už jsem byl rozjetý z toho ferneta, jak skejťák za aviu, tu už jsem pokračoval. Milena si objednala jakési sladké scanky, jak nám to donesli, nedalo mi to a pochlubil jsem se svým novým kecafonem. Ukázal se mi, co jsem se za těch pár hodin s navodem naučil. Tuž moc toho nebylo, ale hlavně se mi líbilo, jak jsem si ji mohl fotit a ji natačať. Akurát při té jebě, co to vždycky při focení zrobí, se ohlížali ľudia od kulečníku a je očipek. A ona na mě furt enem tak mile čuměla, jak zahradkář na sciplého krtka. Po mojí 6. a její 3. štamprli se zoptala, máš je? Tuž já už jsem měl pomaly zatmění a pisk se mi měnil v myci žiňku, tak jsem to hned nepochopil. Ometla řasami stůl, jak se nakláňala a mrkla očami na moje rifle a mi to naraz docvaklo. Ona myslí ty trencle, ještě, že jsem si jich vzal. Bo baby jsou haklivé, jak vám dají darek a vy ho nepoužíváte. Tuž mám, pravil jsem odvážně, bo jsem netušil, čemu se ptá a co bude nasledovat. Jak už byla taká fajně lízla, začala mě hecovat, ať jich ukážu. Tuž či jsem exhibicionista, abych se v plné knajpě chválil, čím mám zabalenu žiť? Jak si jsme to zakecali a další štamprdla zmizela v krku, jak splůva v kanále. Chvíli kecala o robotě a kamoškách a potom jí zas očiska skluzli níže a zas začala otravovat,
jak popelář na Silvestra. Tuž jsou ty baby ujete, či co? Jak už jsem měl dost pale, tuž jsem ji odfrknul, že nic, že ať jde do dupy s takými kecami, a to se nasrala, a že prý se mnou nic není, a že kdybych stal za to, tuž bych zašel na hajzel, a s tím tydlifonem, co s ním machruju, by jsem si ty trensle vyfotil a přinesli důkaz, že si vážím jejich dárku. Po dalších dvou fernetách už mi to přišlo jako fajný nápad. A tak jsem se vydal na cestu. Šlo mi

směrem k lokálce, ale po paru metrách mi začala být pěkná kosa. Jak jsem se viděl ve výkladě té samošky vedle, došlo mi čemu. Byl jsem NF v košuli s krátkým rukavem, bez šalka a čapky. Cvak. Kolcavé sfernetované pale docvakly na správná místa. Kura, sveter, bunda, peněženka, Milena. Nadal jsem si z očí do výkladu. Ty vole, jaký sik. O 40 metrů dál a 6 metrů výště čeká baba jak modelka a ty bys to včil vzdal? Val za ňu, hovado. Byl tam ještě zbytek sněha, tu jsem do toho zabuřil palu, abych se trochu zpamatoval. Oprašil jsem sníh a vydal se pomalu zpátky. Ale jak se dostat nenapadně do vnitřku, když ty čtyře kolici už bez tak na celou knajpu vyhlasili, že na hajzlu je uchyl, co si fotí trencle a včil už to bez tak ví aj ta rodina tého eskimáka, co tam vaří. Po také sračky nemůže vařit ňašinec. První mě napadlo vletět do vnitřku, porvat hadry a Milenu, nechat hech taky na stole a zdrhnout pryč. To ale mělo jednu chybu. Počet fernetů v krvi, dosazený do rovnice pro rychlý rovný pohyb, mi vyšel moc velký. Tuž, a co tak přeručkovat po tým randlíku nahůře? Nenapadně zaklepať na okno na Milenu, znakovou řečů jí řeknuť, co se robí, a ať zaplatí a jde ven. To bylo lepší, ale paru much to tež mělo. Neumím znakovou řeč. A i kdybych uměl, asi bych ji nestačil řeknout všechno, než bych se bujebnul z těch 6 metrů nadůl. Poté mi ale pán Bůh zeslal anděla stražného. Kolem se motal jakýsik přikuřený bezďák ve vaťáku a s kloboukem, co bez tak našel v popeláku. Jak mě viděl enem v košuli, pravil mi, jestli nemám jakýsik drobné. Hrabnul jsem do kapsy a vytáhnul 2 dvacky. Řeknul jsem mu, že mu je dám, ale musí mi na chvíli pojčat ten mantl a klobuk. Honem si spočítal, kolik krabicových vincí kupí za 40 kaček a mantl s kloboukem změnil majitela. Smrdělo to jak tchoř na grilu, ale dobře mi tak. To mám za to, že jsem se nechal namluvit do také hlupoty. Zamaskovaný jsem opatrně stupal po schodách do aviona, jak přemek po 10 stupňách ku zlaté. Klobuk jsem si vrazil do čela a nenapadný, jak byla bez plavek, jsem se přiskokami šinul k našemu stolu. Ale roba nikde. Naše hadry tam byly, nedopité sklinky tež, tuž nemohla být daleko. Do štajgrové řitě. Stala u baru s jedným z těch koliků z hajzla, tuž co včil. Z tého klobuka už mě svědila pala, tuž jsem odehnal vši, nasadil jsem si pod něho tu svoju čapku a šel za tu dvojicu. Postavil jsem se za tého bambulu a robil posuňky na Milenu. Asi mě nepoznala. Bodal posluchala jakousi historku o nahým chlapovi, co tu lítal před chvílou po knajpě. Kura, tichá pošta funguje rychlejší jak maratonec po zkaženém zelu. Nakonec mě napadlo načmarat na pivní tacek, že mě zachvatila kolika a že přes ten bolebřuch jsem ju ani neviděl a šel pryč. Tacek jsem bechnul na stůl spolu s chechtakami za útratu, zebral svéter, bundu a valil nenapadně dom. Bestia se ani neohlídla. Dole jsem vrátil hadry původnímu majitelovi, který se jaksi zalíbně díval na moju bundu a svetr a odmotal jsem se na lokalku, jak motyl Emanuel po divných hřibách. Ráno jsem si přečítal SMSku, která přišla večer. Prý ať se na ňu nehněvám, že jsme se už neviděli, bo asi co si divného zjedla, bo tež měla koliku. A ani slovo o Pajtašovi z baru. Tuž to je divné. No ale asi omezím chlast, bo mi to nerobí dobře na pajšel a robím po ním cipoviny.

pátek ráno jsem staval rozlamaný jak studentská pečeť. Celý člověk mě bolel, jak by jsem sebou bechnul ze schodu. Tak jsem se doplazil do kupelky umyt. Bylo mi tak zlé, jak když jsem raz povečeřal smažené žampiony a zapil to vínem. Pala se mi motala jak po hodině na husenkové draze. Tuž tak přece nemůžu do roboty. Poslal jsem Kamilovi SMSku, že je mi chujovo a že jdu do doktora a pomalu jsem vyrazil. V čekárni bylo lidi jak věřitelů před Grosovým barakem, tuž ta chřipka, o které mluvili na Nově, asi bude pravda. Postavil jsem se do rohu, kaj bylo volno, a čekal. Na řadu jsem přišel za 2 hodiny, jak

Už jsem viděl všecky svaté a slyšel tolik historek, že by se z toho dala napsat knížka Domácí lékař pro naše nejstarší občany. Sestra mi nacpala teploměr pod pazuru a co si spisovala. Za chvíli mi ho vytáhla, zacvičila obočím a pravila mi, že dneska mám stříbrnou medailu za teplotu se svojimi 38,8. Zlatu priměla jedna robka, která to vytáhla až na 39,6. Poté mi dala obrazek z veverku za druhé místo, kartu a poslala mě za doktorem. Ten mě přivítal se slovami: vy jste tady nebyl pěkně dlouho, to si uděláme i preventivku. I mrknul do krku, poslechl si mě a řekl mi, že mám chřipajzňu. Potom chvíli čučel do karty a zjistil, že mám aj těsně před prošvihlým tetanem a už chtěl chystat i někcu, ale včas jsem ho zarazil dotazem, jestli mě to při té chřipce nezabije. Co si zafrfňal pod nos a skřínku s injekcami zazavřel. Potom se mě ještě ptal na různé capiny, kolik vážím, měřím, jestli nemám ranní teploty a jestli nemám hemeroidy. Asi vycítil moju nejistotu, bo mu blisklo v oku a natahoval se pro gumové rukavice. Ale mi se jaksi zamotala pala a tak jsem se chytil stolka, tuž pochopil, že nebude nic. Napsal mi jakési prášky a týden neschopenky. Cestu dom si pamatuju tak matně. Dokovač jsem byl venku, chtěl jsem si zajít do lékárny pro ty prášky, abych už nemusel z lůžka. A člověku je hneď lepší, jak je chorý a může do sebe cosi házať, než jenem ležet. V lékárni jsem si vystal řadu 5 lidí. Přede mnou stal razovitý občan města, zkráceně Rom, který chtěl cosi na opar. Celkem pěkná robka za pultem mu podala jakusi masť a ušťukala na pokladní cifru 185 korun. Rom zapraskal fusiskami a zoptal se, jestli by neměla cosi levnějšího. Robka se nafuněně natáhla do regálu a podala mu jinou krabičku a prý 110 korun. Tež se mu to nezdálo a ještě se zeptal, jestli nemá cosi úplně obyčejného. Baba zakrutila očami, cože jsou dneska i ľudě za socky, hrábla dolů pod pult a vytáhla stejně velkou krabičku a nacvakala na pokladní 45 korun. No už mi taká sympatická nepřipadala. Dal jsem jí recept, zaplatil 200 za prášky a odmotal se dom. Doma jsem poslal Kamilovi další SMSku, jestli by se odpoledně nestavil pro nemocenský listek. Uvařil jsem si čaj, převlek se do pížama, zežral první prášek a zalehnul. Než jsem usnul, napadlo mě, že robka doma není taká špatná věc. Když už nic, aspoň by mi mohla vařit čaj a podávat čisté papíry na psaní zaběti.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste reprízu čtvrtého z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka. Jehož autorem je Ostravak Ostravský. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáš, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Řekli, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat. To všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli. Dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustrů, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpíval. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulý týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat. Ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén. Jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedení a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázen, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme s tím. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky. A vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo, takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce, zkusíme a... Dobrý jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, teď je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A...
3: Jíce!
2: Ne, ono!
3: Jíce!
2: Skvělý. Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A... Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé, tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní vysílání. Hele, co ten tanec? Já jsem výborný tanečník. Po mně říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji jako když hárá pes, ale nevadí.

jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stál lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, jestli třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá. Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví, ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je tady ten...
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Aha, srdečně. Dobrý.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebre. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka, lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: A zdar, mu jsem zdravil.
0: Trošku
1: jednou, známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ne? Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No to... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano?
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? Ale seděli jste v jedný lavici. Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To je to,
0: a Branka je Degol, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli, říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Už jsem nikdy dostal by kvůli lutru.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. akorát lepší být zvolen než Banská Bystrica.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím
1: who is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí kdo je kdo.
1: Aha.
0: Chili?
1: To je koření. Chili to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Chili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. No jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš?
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě, sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste mateka, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusínkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, vy když dostanete notizek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, sečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu. Vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nebyl jsi takový fialový patříky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak spám tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Bučeli a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Z La Traviaty. To
0: Alois.
1: Vás pěkně otrávíme, to byl teď čumě.
0: Já jsem Bučeli, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: Proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Ještě
0: nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: To mi nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co nebylo? Švejka.
0: To myslím, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až žel, když řekneš, že s maminkou přespíš u nich. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jedno nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma... Komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: Tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem. Petra,
0: Ne, vysvětlit. Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? Cítíte to taky tak?
3: To jsem vám říkal. Nejeste ty kuřičky, Bonduel.
0: Prosím tě.
3: To neznamená, když je zhledně o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No taky. Taky nejste správně. Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si.
1: Ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilové, psychické ventil.
0: Ventilujete. A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My, bohužel, neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera.
3: O mámě taková bachrata.
0: Celý,
3: pustoučka,
0: celý jsi to otočil.
3: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to.
1: Já jsem to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím.
0: No.
1: Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná smrt. No, to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš?
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní skýne? Taky
0: ne.
1: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak lidi dneska jedno.
0: Globál.
1: Tesku v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Rudička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží.
0: Prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: To je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. Alebo takový krásný staročeský příměr. studoval až pokrk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo taky ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještě rozum.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Aleš Nahlas.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Ten z toho stolu jen tak nesleze. No už ani nezašívaj, to nestačí z růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
4: Plyn už syčí z trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby syčí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: Pretty woman, yes she comes around. Pretty woman,
1: hey,
0: yes she comes.
1: Hey, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, ale
2: nemáhej a přidej.
1: Maminka ti říká, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to vyhledalo, to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. Už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadibutky převečné šmutle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadlo. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
2: to nebude dlouho trvat. Ještě dva je volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj. Po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál ze strany. Jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku v Olešovicích, to je tyťa, režižer! Teď má to, režižer!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy.
2: Jo,
1: jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbají špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil, to není to káně. To je takáně. Česky správně. T6, možno říci podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
1: Ne, to.
2: Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Prohlík u nich. To je blbý foto, mi napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo.
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba přátelé zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Michelov Buteo, buteo.
2: Butrus, butrus.
1: Buteo, buteo je káně.
2: Butrus, butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, myšilo, buteo, buteo je ptáček, ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně...
2: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda káně, to je velmi... Se to
1: ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrála zároveň s počítačem? Letěla ta káně, spustila se, se zobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu se mi utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí.
1: No?
2: Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Ale pudl dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní jdu nenahrám.
2: To ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: No, na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená, ty paní.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: je
1: vidím. Je
2: z vás magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
2: ekolog, ekl, no.
1: Ekolog je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi, třeba mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila vokol, že bych jednou zbaštil.
1: Ne, green špíc, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáče.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám, hnutí duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: Vlastně. Taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, na výhybka. Jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Butička. Bez tý zeleniny, ano. No, tak bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného, kde se to babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno, píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska, že jo.
1: Faktury.
2: Až v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky, pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No, tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš upsaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Někdy co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, to můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Mohli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... To bylo chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Co to zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak to se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: To se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znají.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochle to. Držte si děti, aby chlapečky nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Předník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkám, už děky. Tam vzadu vidím, paní. No, až nevím, první řadě tady. Já jsem paní vás pozoru další novou tady. Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A to jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Pani to vzala za mě. Tak ještě jednou. Kotlak. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: V čem by tady potom seděl, když jsem dal volumetr?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumetr.
3: A navíc, promiňte, ale tak jak vy se tady smějete, to není veselý směch. Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdíme, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte, kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou místu.
3: Místa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Já proč jsem tady tak před 9 lety?
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být vodněj. Josef Aleš Znalovský se množí dělením.
2: Taká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme na horor. Velkodlak. U nás ve vsi řádil velkodlak. Ten vám jednou v noci. V půlnoci zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šepte lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
2: To vám je málo, od kojenčenovi.
1: Dej to sem.
2: Zakostnutej kůň krve jako z vola, ale...
3: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
2: Dárky sem.
3: Ne. Ne, dárky ne. Máme dotaz.
2: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští lidi, aby někdo neukrad, to jsou chytrý lidi. A už to někdo chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
3: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
2: Ale si... to je moje dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
3: Pojďme k dotazům.
2: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte, no.
3: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
2: Někdo něco přines?
3: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
2: A tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání, až tam jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
3: Tak, další dotaz.
2: Víte, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom sám. To je hezký.
3: 18 korun to stálo.
2: 18 korun.
3: To není tak špatný, to jste tady hodný, na sebe.
2: Na sebe, no.
3: No, tak, koupím vám Tatranku.
2: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a morá na večeři. Jdi si, maminku.
3: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
2: Proč Lachta?
3: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
3: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle, ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
3: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin. Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tudy mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No...